Víte, proč stojí tyto dva náhrobní kameny zády k sobě? V Boleticích se za svého života neustále hádali dva tvrdohlaví

0: A myslím, že strava, kouření a alkohol, to je
1: Oni ještě k
0: začátek.
1: tomu mají tu jednu věc, že oni jsou trošku víc jako v pohodě. My jsme takový jako rozlítaný a
0: Ano.
1: rozdivočelý a oni si dokážou zastavit a řeknou, když je v oběd, tak si

něco ještě a to ocel hrál v disku a my jsme tam byli v porotě a tak jsme si jako povídali vždycky v pauzách, jsme viděli strašně moc představení divadelních, co vlastně jako

0: abyste ho odsoudili na smrt.
1: Každý je synem svých skutků, dobrých i zlých. Naše svědomí je čisté.

0: Blunt. Pravdou je, že já jsem samozřejmě taky si absolvoval to měření tlaku, když jsem měl zvýšený, dostal jsem na to něco. A ty jsi pak říkal, no kafe, no tak ho vypij, ono takhle pst, naskočí a zase to sleze. No.
1: Tak se vyčuráš a spadne to, protože kafe, no. Taky mu čo půjde, káva je možná.

které hovoří o tom, co se stalo zaručeně, co se stalo možná, nebo co se mohlo stát. Jedno je ale jisté. Až téměř do první poloviny 20. století kostel sv.

0: a žebrat. Prostě škoda, že v té době nebyly reklamy. Ano. To by žil jinak.
1: Co já vím, tak on i hrál s Josefem Kajetánem Tylem, je to pravda?
0: On velice rád.

má tolik, kolik má, o 20 roku mladší než já. Takže píšu si pro sebe a potom třeba buď to nabídnu, nebo samozřejmě dostal jsem i nabídky jako na zakázku. To znamená, že píšu písničky, skládám si bázi.

jsou tvorové jedné rasy a jedné krve. A navíc určitě už sami poznáte, že jedním z těch trubačů je Petr Pokorný. Muž, který stojí v čele zemědělských služeb.